sviatek tichou hviezdy pád. Oko kočky vlčí dráv, kraví oce skrycí stín. Z pekla štěstí je země dým, žíly listí ze tmy strach. Kosti stromů země prach, ucho žida jazyk.